0: Ves naši ptor, že jsem se ten viděl a zvaný.
1: That's your careful.
2: Urban FM 103.5.